0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si... Nazdar, čau, ahoj vám všem na Hej FM.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Letos o prázdninách se novým albům docela dařilo a my si některá z nich představíme právě teď v našem hudebním pořadu Playlist Music. Já jsem Standa Čeněk a jsem moc rád, že posloucháte a budu vás provázet těmi následujícími zhruba 50 minutami, ve kterých nás čeká jenom ta nejlepší muzika. Začíná Playlist Music.
7: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt

Jak se tak dívám na seznam dnešních novinek, tak to bude opravdu tak říkajíc letem světem, protože já tady pro vás mám třeba americkou partu Five Finger Death Punch, taky tady bude německá Xandria nebo australští Airborne. Pak jsem si pro vás nachystal nové album legendárních Accept a ze Slovenska sem přijdou Horký žeslíže. O novém albu poděbradské kapely Rimortis, tak o tom jsme mluvili už minule. Pojďme si tedy na úvod představit další novinku z tohoto alba. Rimortis a Stroj času. Je to parádní muzika.

0: slyšet.
1: Fakt to měli slyšet.
0: Playlist Music. Nová hudební alba.
2: Playlist Music.
3: Five Finger Death Punch slaví 20 let existence a rovnou k tomu přidávají své 10. studiové album. Novinka se jmenuje Legacy a už samotný název napovídá, že se americká metalová parta tentokrát trochu ohlíží za tím, co za 2 dekády vybudovala. Kytarista Zoltán Bátory ale zdůrazňuje, že nejde o návrat do minulosti nebo recyklování starých nápadů. Legacy má být především obrazem toho, čím jsou Five Finger Death Punch dnes, tedy kombinací tvrdých groove metalových riffů, výrazných refrénů a emocí, které Evan Moody rozhodně neumí podávat polovičatě. Je to zároveň 2. řadové album natočené v současné sestavě s Andym Jamesem, Chrisem Kelem a Charliem Engineem. 20 let na scéně, 10. deska a kapela, která pořád přesně ví, pro koho hraje. Tohle jsou Five Finger Death Punch a jejich Legacy.

Němečtí symfonik metalový Xandria přicházejí s novým albem Eclipse. 11 skladeb má nabídnout jednu z nejpestřejších podob téhle kapely za celou její kariéru. Vedle typické filmové orchestrace a výrazných metalových riffů se tentokrát objevují i moderně podladěné kytary, elektronika, keltské motivy nebo naopak komornější rockové pasáže. Eclipse navazuje na album z roku 2023, které bylo pro Xandrii zásadním restartem a představilo novou sestavu. Teď už kapela působí mnohem usazeněji a novinka má být přímočařejší, kontrastnější a také textově otevřenější. Pokud tedy máte rádi symfonický metal, který se nebojí překročit svoje tradiční hranice, nové Xandrii určitě stojí za to dát šanci.

0: Australští Airborne jsou zpátky s novou deskou. Jejich 6. studiové album dostalo jednoduše název Airborne a podle frontmana Joela O'Keefeho má představovat koncentrovanou esenci všeho, čím si tahle kapela za svou kariéru získala fanoušky. Na albu najdeme 12 skladeb a zajímavostí těch je hned několik. Při nahrávání Airborne využili také technické vybavení, které v minulosti patřilo AC/DC. Na přípravě materiálu se podílel Bryan Adams a deska je zároveň poctou zesnulému Lemmymu z Motorhead. Takže žádné velké experimentování, Airborne dál sází na přímočarý, energický rock'n'roll a přesně takhle zní i jejich nová deska, Airborne.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music.

Nových Alp se nám do dnešního pořadu sešlo o něco více než obvykle, tak se možná ani nedostaneme k aktuálním singlům a k tomu, co se chystá, ale nevadí. Pojďme dál, protože slovenští Horkýže Slíže jsou zpátky s novou deskou. Po 5 letech vydávají album s názvem A čarovné slovíčko, na kterém smíchali několik let staré nápady s úplně čerstvým materiálem ze zkušebny a studia. A pokud čekáte, že kapela po letech dospěla a začala se brát smrtelně vážně, tak vás asi zklameme. Horkýže Slíže dál sázejí na svou osvědčenou kombinaci punkrockové energie, chytlavých refrénů, slovních hříček a absurdního humoru. Frontman Kuko ostatně novinku s nadsázkou označil za jejich nejlepší album za posledních 5 let, což je vzhledem k 5leté pauze od poslední desky argument, se kterým se těžko polemizuje. Nové skladby kapela představuje také na čarovném tour 2026 a my si teď můžeme připomenout, proč Horkýže Slíže patří už dlouhá léta k nejvýraznějším jménům slovenského punkroku.

0: playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music. Co byste fakt měli slyšet? Fakt měli slyšet. Playlist Music, nová hudební alba. Playlist Music.
1: Neuvěřitelných 50 let na scéně slaví němečtí Accept opravdu ve velkém. Na výročním albu znovu nahráli 19 zásadních skladeb ze své historie a přizvali si rovnou 50 hostujících muzikantů. Ano, slyšíte správně, 50. Není to tedy žádná druhá liga, ba právě naopak. Ve skladbě Fast as a Shark se objevují Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan a Mikey D. Do nové verze Balls to the Wall nastoupili Rob Halford, Matthias Jabs, Rex Brown a Jason Bold. A mezi dalšími hosty najdeme taky Tobiase Forge, Billyho Corgena, Hensiho Kirsche, Sebastiana Bacha, Joe Lee Turnera a spoustu dalších. Nové album tak není obyčejná výběrovka, ale poctivě znovu natočená oslava kapely, která ovlivnila několik generací metalových muzikantů. A teď už jedna z těch nejslavnějších skladeb, samozřejmě v novém aranžmá.

Američtí symfoničtí metalisté Camelot jsou zpátky se 14. studiovým albem. Kapela, jejíž historie sahá až do roku 1987, tentokrát rozehrává temný příběh duše uvězněné ve světě masek, rozbitých vzpomínek a psychologického utrpení. Hlavní postava bloudí chodbami tajemného Ravenhillu a hledá pravdu, vlastní identitu a vykoupení. Hudebně Camelot žádnou revoluci nechystají a vlastně ji ani nepotřebují. Nové album nabízí přesně to, v čem je tahle kapela silná. Výrazné melodie, mohutné symfonické aranže, gotickou atmosféru a pořádnou dávku dramatičnosti. Novinka tak míří především na fanoušky, kteří mají rádi Camelot právě jako velkolepé temné metalové divadlo.

Posloucháte Playlist Music a já tady mám ještě jedno nové album, které bych vám rád představil. Natalie Imbruglia se po 5 letech vrací s novým albem Algorithm. Je to její 7. studiová deska a tentokrát se tahle zpěvačka, kterou většina posluchačů pořád nejrychleji pozná podle hitu Torn, vydává trochu jiným směrem. Směrem k elektronickému a tanečnímu popu. To album vyšlo 4. září a Natalie se na všech skladbách podílela taky jako spoluautorka a spoluproducentka. Zkrátka tohle je nová etapa její kariéry. Tak si pojďme poslechnout jednu ukázku z nové desky.

0: tímto bych uzavřel kapitolu nových desek a pojďme na hudební ohlédnutí.
1: Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
0: Téměř přesně před 50 lety se začal psát příběh jedné z nejslavnějších skladeb amerického roku. V září v roce 1976 vyšla jako první single kapely Boston skladba More Than Feeling. Jejím autorem byl Tom Scholz a právě tahle píseň pomohla nastartovat fenomenální úspěch debutového alba Boston. A 18. září vstoupila také do americké hitparády Billboard. 50 let a pořád jedna z těch skladeb, které poznáte během několika vteřin, to je dnešní hudební ohlédnutí Boston More Than Feeling.

to je pro tentokrát z Playlist Music ode mě úplně všechno. Na závěr jsem pro vás nachystal ještě aktuální stony. Mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou.

0: skobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio. Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.

slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Vítejte při poslechu dílu hudebních výročí na rádiu Hej. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dneska konkrétně zaměříme na 40. týden, co se odehrálo v minulosti, takže já vám přeji pěkný poslech.

1. října roku 1966 se poprvé na pódiu objevil Jimi Hendrix, a to v Británii. Takže my už si dáme kapelu Uriah Heep.

2. října roku 1950 se narodil Mike Rutherford, kytarista kapely Genesis. Roku 1951 se narodil Sting, zpěvák, také textař a také člen kapely The Police, který se později vydal na solovou dráhu. A roku 1995 Oasis vydávají své druhé studiové album. Takže my si teď pustíme kapelu Genesis a je tady song Invisible Touch. Dokonce živě.

3. října roku 1981 Electric Light Orchestra dosahují v USA s písničkou Hold On Tight na 10. příčku žebříčku, takže my si teď pustíme song Hold On Tight.

4. října roku 1975 se kapela Pink Floyd v Británii v Americe dostala na vrchol žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Wish You Were Here.

Stále posloucháte pořád Hudební výročí a my se jdeme vrhnout na 5. října, kdy se roku 1947 narodil Brian Johnson, zpěvák kapely AC/DC, takže my si teď dáme takový menší double.

6. října roku 1966 se narodil Tommy Stinson, baskytarista, který spolupracoval s kapelou Guns N' Roses, a roku 2005 museli Rolling Stones přerušit koncert kvůli nahlášení bomby na stadionu. Ale samozřejmě po 45 minutách hledání se žádná bomba nenašla, takže koncert mohl pokračovat. My už si teď pustíme kapelu Guns N' Roses.

Dorazili jsme do cíle, takže já už se teď s vámi rozloučím. Já vám přeji hezký zbytek dne, užijte si ho a my se zase uslyšíme za týden na stejném místě, tudíž na Rádiu Hej s pořadem Hudební výročí. Takže ahoj!

Ano, je to tak a startuje další ranní éter, ranní proud z pardubického studia. My vás zdravíme z Pardubic, věřím, že vám tam rozhodně dneska nebude hit, to si povíme v počasí s Lenkou, mrkneme na silnice a další informace nás čekají. Hezké ráno!

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Postupně během dne až zataženo a od západu na většině území odpoledne a večer s deštěm. Nejvyšší denní teploty 18 až 24 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 14. A foukat má mírný jižní vítr, který se bude stáčet na severozápadní. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Radio Hey!

Zatra, dámy a pánové, skoro ve 6:45, skvělá parta kabát, šaman, Harley, zatím je to dobrý. Kde to není úplně dobrý, to je nehoda na dopravní nehoda na silnici 34 u obce Štěpánovice, okres České Budějovice. Buďte tam opatrní.

Přátelé, pokud se s vámi díváte a sledujete časomíru, tak skutečně se blížíme k 7. raní a plníme to, co jsme slíbili, jedeme českou lineou, českou rokovou formaci nebo formaci, jak chcete, Valda Gang za námi, před námi ještě Anakin.

0: Rádio Hej.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.
4: Ano, je to takhle, vy jste ve společnosti Frekvenci Rádia Hej v České republice, každopádně s námi jako každý den, jako každé ráno, hraní Eteraní Pro, který vám přináší stavební holding Eteria Pardubice.

Krátce po celé, po 7 raní nám to zpříjemnila parta Doga ve Skiddy. Kdo to není úplně příjemné, to jsou Pohořelice Brno, ten směr 52. kilometr, dopravní nehoda.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Postupně během dne až zataženo a od západu na většině území odpoledne a večer s deštěm. Nejvyšší denní teploty 18 až 24 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 14. A foukat má mírný jižní vítr, který se bude stáčet na severozápadní. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Lenko, děkujeme za přehled počasí na dnešní den. Každopádně vy nás zdravíte z České Lípy. Zbyněk zdraví a píše z dílny. Hlavně posloucháme český rok a je to skvělé. Pokračujte, no tak jo, tak jako chvilku ještě dáme, no.

Moskva, Praha, dívám. A já na vás zírám, jak krásně posloucháte. Krátce po půl osmé se podíváme na včerejší informaci z Prahy. Sebevrak skočil z mostu pod autobus u metra na Jižní.

0: už legenda ani 13. století, nevěsta temno, 92. a to býval čas.
1: To jen déšť a vítr zbýval, tobě se zkrosu.
0: Petr Štěpán, Pavel Štěpán, Miroslav, Pavda Paleček, baskytara. Ale pozor, i Andrej Kožená, klávesy.

0: time, rock for you.
1: Hey, Radio CZ.

kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazení.

místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, v ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší,

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

Zdravíte nás také z Mladé Boleslavy, zdravíme i my, krásné ráno vám tam. Jdeme za další informací, policejní manévry na dopravně frekventovaném místě u stanice metra Háje ve středu provázeli tragický incident, při němž zemřel muž po skoku z přemostění silnice, spadl do cesty jedoucímu autobusu MHD a na místě zemřel. Podle vyšetřovatelů vše nasvědčuje sebevraždě. Novinky.cz

Dámy a pánové, světelnou techniku pomalu, ale jistě zasídáme. Vypínáme mlhostroje. L Akustik taktéž. Loučí se agentura, neslyším, nevidím, tečka CZ.

0: CZ.
1: Dámy a pánové, frčíme do další části, vlastně už do té poslední, do té finálové. Hraní a ten ranní proud, krátce po celé, po osmé ranní.

Ano, dámy a pánové, žává novinka, opůl deváté, Halloween Universe. Až čeká další informace, která se týká cen pohonných hmot a benzín bude ve čtvrtek stát stejně, nafta bude levnější. Až se nám z toho rozbušilo srdce, hele. Ministerstvo financí ve středu zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti ve čtvrtek. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 46,07 koruny za litr, nafta za 47,23 koruny za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na středu činěny 46,07 koruny za litr benzínu a 47,97 koruny za litr nafty. Tak si na to mrkneme, až pojedeme.

Gama. Německá zestava, produkce Gama Ray. V raním meteru, v raním proudu. Už vlastně taková ikona hudební. Majestika nás samozřejmě následuje. Každopádně my jedeme, nebo měli bychom je do deváté, ale pojedeme i krátce po deváté, po celé, protože Aleš Konopka něco má, potřebuje si kluk jeden něco zařídit, tak my to trošku protáhneme do půl desáté.

co nás čeká a nemine v té další části. Podíváme se do regionu Jihlavská, víceméně na Vysočinu a kulturní servis. Ale bude nás čekat také sport aktuálně.

Švédská formace, švédská sestava na modré, jak se říká, ano, Hammerfall, proč to tak říkám a proč to tak zmiňuji, protože míříme na ledovou plochu do Brna, Kometa Brno. Možná by mohl být název, co se děje v Kometě s fůrou odchovanců vracejících se ze zámoří s majitelem Liborem Zábranským. Na střídačce v roli hlavního kouče se má Kometa vrátit mezi nejlepší po šedi z minulé sezóny. Brněnský hokejový orchestr ale na úvod ročníku moc neladí. No, dá se říct, že skoro vůbec. V 7 duelech nazbíral pouhých 8 bodů a krčí se na 11. příčce extraligové tabulky se zápasem ano, k dobru oproti většině ostatních týmů. Tabulka, bilance ohledně Komety mrkněte sport.cz.

0: Kup Drevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Ano, je to tady, je to tak, ještě chvilinku. Chvilku budem tahat pilku, podíváme se do regionu

0: Je to Fičák, stíháme to vteřinami a my už teď jsme ale na Vysočně a konkrétně už máme Jihlavsko na lajně. Ondra Němec, Ondro, krásné ráno, slyšíme se.
1: Já tě zdravím, Milane, a zdravím všechny posluchače rádia, hej, ahoj.
0: Ježíš, to je vždycky silný zvuk, člověče, kde to tam máte, to reportérský studio, to je zvuk, jak brus, hele. No, každopádně nás čeká přehled toho z Vysočiny, samozřejmě z Jihlavy konkrétně, okolo Jihlavy a tak dále. Bude to dlouhý, já si zatím skočím na kafe, Ondro, ty to vezmi za mě. a můžeš vypravovat. Tak každopádně pojďme na to, co nás čeká, Ondro.
1: No, každopádně tentokrát se nebudeme věnovat úplně muzice, tý jsme se věnovali konkrétně celý léto, ale bude to kultura na víkend na Vysočině a myslím si, že je kam vyrazit nadcházející víkend.
0: Ano.
1: Nabídka bude tentokrát opravdu pestrá. Od pátku do neděle se konají koncerty, výstavy, jarmarky, tradiční akce i program pro celý rodiny.
0: Ano.
1: Podíváme se proto napříč celým krajem. Co ty na to?
0: No jasně, pojďme, klidně se na to můžeme podívat. Můžeme se procházet až do půl desátý, hele, takže klidně.
1: No tak super. No, takže začneme v Jihlavě. Už v pátek 9. října v Muzeu Vysočiny na Masarykově náměstí otevře 16. ročník výstavy hub. Mm-hmm. Pokračovat bude také v sobotu. Návštěvníci uvidí jednotlivé druhy hub a součástí programu bude i bezplatná mykologická poradna, kam mohou lidé přinést vlastní nálezy, nechat si je určit odborníky. No a v sobotu se v krajském městě uskuteční taky velikánský flír jarmark. Pokud vás láká spíše historie, o víkendu jsou připraveny komentované prohlídky jednoho z nejstarších měšťanských domů v Jihlavě. Mm-hmm. Návštěvníci se mimo jiné dozvědí o historii objektu a vybavení někdejší královské mincovny, které bylo objeveno během rekonstrukce.
0: Ano, to je krásný.
1: Nedělní odpoledne pak bude v Jihlavě patřit drakům. Na skalce v Jihlavě se uskuteční tradiční drakiáda kraje Vysočina. Začíná to kolem 1:30 odpoledne a soutěžit se bude například o nejhezčího draka Vysočiny nebo o draka, který vystoupá nejvíc. Konání, ale samozřejmě závislí na počasí. No, přesuneme se na Žďársko.
0: Ano.
1: V pátek 9. října nabídne Žďár nad Sázavou koncerty filmové hudby. Na programu jsou známé melodie z filmu, seriálu. Koncert začíná už 7 hodin večer. V Novém městě na Moravě se v sobotu odpoledne uskuteční novoměstské farmářské trhy. Od 8 do 12 hodin nabídnou nejen výrobky českých producentů a setkání s farmáři a chovateli, ale také kulturní doprovodní program. Připravená bude živá hudba, divadlo pro děti, tvořivý dílny. Zastavíme se také na Havlíčkobrodsku, tam to bude taky krásný. V pátek od 5 hodin odpoledne nabídne stará radnice v Havlíčkovém Brodě přednášku. Historika Michala Kampa s názvem Havlíčkův Brod v letech 1850 až 1910.
0: Ano.
1: Falešná nostalgie dneška.
0: Cibla.
1: Jde o dnešní část cyklu věnovaného historii města. No a zajímavý program nabídne taky Ledeč nad Sázavou.
0: Výborně.
1: V pátek se na tamním hradě uskuteční hraná prohlídka nazvaná Historie hradu jedním brzem. Místo klasické prohlídky tak návštěvníky čeká historická poradna prostřednictvím hraných scén.
0: Ano.
1: A pokračujeme na Pelhřimovsko. V Humpolci jsou od pátku připravené komentované prohlídky bytem sběratele v zóně pro umění osmička.
0: Ano.
1: V pracovně se zase v pátek uskuteční cestovatelský program Žlutá žába. Pluje do Mongolska, který nabídne vyprávění o neobvyklé expedici. Jinak se omlouvám, není to v pracovně, ale v Pacově.
0: Aha.
1: No, v Pacově je navíc možné navštívit i výstavu Nerosty poklady naší země, která pokračuje až do listopadu. V Polní je zase nově otevřená fotografická výstava ze sbírky Rudolfa Gilberta.
0: Ano.
1: A pokud budete mít o víkendu v Jihlavě čas a máte raději výtvarné umění, oblastní galerie Vysočiny nabízí hned několik aktuálních výstav. K vidění je například Josef Moucha, instalovaný film, potom výstava Jiřího Příhody, 80. léta, nebo výstava Ester Nemiho, nazvaná Obnova.
0: Mm-hmm.
1: Takže bude to takový pěkný říjnový víkend na Vysočině, no a já pevně věřím, že každý se najde svý.
0: Jako je tam to, co ty na to? Je tam toho mraky, Ondro, už nevím vlastně, kam bych ani vyrazil, protože tam toho je tolik, co si nám všechno řekl. Každopádně já ti za odměnu samozřejmě dám Lady Gates, All People Light, a to si zahrajeme právě teď, v tuto chvíli. Hele, těch akcí tam u vás, to je neskutečný. No a my,
1: no
0: se,
1: je
0: budeme,
1: toho kvanta.
0: My se budeme dostávat samozřejmě i ke koncertním produkcím a akcím, jak přijde ten podzimek, což už tady je, tak se to bude rozvíjet dál a dál, a i na hudební aktivity se zaměříme s Ondrou Němcem. Ondro, moc děkuji, jdeme si dát Lady Kate a já se budu zase těšit na další půl hodinu s tebou.
1: No já se budu samozřejmě taky těšit. Já zdravím tebe do studia a zdravím všechny posluchače rádia, hej, a myslím si, že v pondělí se zase uslyšíme.
0: Tak to jsem rád.
1: Naslyšenou.
0: Měj se krásně. Ondra Němec, díky.

Líbili Gibbon za spol, Zizi Top, krátce po 9:45. Já tady sleduji, že Lenka ještě rychle přikusala do studia, samozřejmě si dáme počasí. Dáme si ještě jeden duel. Lenka říká duet. No duet, vlastně no. Jdeme s vámi do 9:30.

0: Dnes bude polojasno až oblačno, postupně během dne až zataženo a od západu na většině území odpoledne a večer s deštěm. Nejvyšší denní teploty 18 až 24 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 14. A foukat má mírný jižní vítr, který se bude stáčet na severozápadní. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
1: Lence, děkujeme. A my si jdeme dát brikety, protože už je doma. Zima, venku chladno, čudas.

skvělá muzika za námi, přátelé, dámy a pánové, my se budeme pomalu ale ještě loučit. Téměř o půl desáté. Máme si ještě bránu nebeskou Guns N' Roses, to můžete zpívat s námi, protože to většina z vás rozhodně zná. Asi ne, úplně v angličtině, ale jestli to znáte v češtině, tak to můžete dát české, je to jedno, ale je to úplně jedno. Jirka Basta nakonec bude ten, kdo naskočí na koně v té desáté hodině.

mějte se krásně, užijte dnešní den. Ranní Ether, ranní manšaft, ranní proud se s vámi loučí a taktéž stradní holding Enteria Pardubice, což je sportovní centrum H-Centrum Pardubice nebo hokejová hala Enteria. Pokud se chceš nechat zaměstnat právě u nich, u této velké společnosti, mrkni na velkaparta.cz.

0: Dřevo.
1: Kup Dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt. FineRockMusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci rocku.
3: Rock Music. Napříč českou rockovou scénou. Rock Music.
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
5: Hej rádio.
6: Hej rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej.
9: Rádio Hej.

Tak to jste určitě poznali jako otvírák v dnešním vysílacím čase, který vás bude provázet Bastič. Ano, zdrav, buď národe, ať se nacházíš, kde se nacházíš. Někdo sedí v kanclu u hrníčku od partnera s obrázkem dětí na stole, jiný fedruje se zbíječkou a z vysílání nemá nic, takže neposlouchá a nemusíme je zmiňovat. No a jiný sedí za kulatou lopatou a my jsme jeho rodina, tak bratři a sestry, tetičky a strýcové, sestřenky a bratranci, dědové a babky, no prostě všichni a proti všem. Bez vaposli vám tedy přeje Bastič pro dnešek se jménem Věra, abych měl pocit, že mám dneska svátek. Ovšem, sakra, něco je špatně. Já se cenění suvera! Kicks time! Domácí půjdu a jdeme na to, přátelé. 5 minuty k 10.

kdybych tak možná před 30 lety v rádiu řekl, že si tady může zaspívat nějaký Mongol, tak bych byl hodně trestně stíhaný. No vidíte to, a dneska je to možný. The Who, samozřejmě jste museli poznat Jacoby Shellick se z kapely Papa Roach, který jim by pomohl zpěvem. Přátelé Zeleného údolí a přítelkyně z domu smutku, musím konstatovat, že na poli sportovním se nám to děje velmi zajímavá věc. Muchová hraje na WTA Pekingu turnaji s Bartuňkovou českou další nadějí. A představte si, Muchová v prvním setě s touto nadějí prohrála 3-6 a v druhém prohrává už 0-40, přestože na podání vede 40, ale výhodu, ne, 40, na podání má výhodu teď momentálně Bartuňková, a aby to nakonec nebylo ještě, dejme tomu 5, ježiškovi, ne. Nebudeme předjímat. Muchová, Bartuňková, WTA Peking, budu to sledovat, budu vás informovat. Kdyby náhodou, tak dělejte jakoby nic a ono vám to prospěje a pak si ji nechte. Nechajte si ji. To je ale kapela Vidiek. To je polovina 80. let. Jo, jo.

Tak dámy a pánové, posunuli jsme se zase dobrou klasikou Phil, Cliff, Malcolm, Angus, Bon, Scott. Ano, samozřejmě původní sestava, jak ji všichni známe, rok 1979 toto byla skladbička Girls Got Written a nacházela se na albu Highway to Hell už z roku 79. No a byla vydána jako single i ve stejném roce. Mimochodem Smash Hits napsali, že nemají slovy. Je to tenhle absurdní chlapík, co křičí o všech těch holkách, co viděl po celém světě a nějaký riff, který jsme, myslím, slyšeli už někdy v roce 70.

74 nebo 75, tak je setřeli, no a vidíte to prostě, historie se neptá, historie jasně dává najevo, že tudy kráčela. Ano, toto byla jednotka rychlého nasazení, stejně tak jako přichází v zápětí ta další, Black Sabbath, It's Alright. Úplně jiná skladbička, než byste čekali, kterou nespívá Ozzy, ale...

No a vlastně navazovalo na jejich album Club Majesty z roku 2019 a deska pokračovala ve vývoji Royal Republic směrem k rockovému zvuku z prvky dance a diska, přičem si zachovávalo prvky alternativního roku a hard roku. Jak říkám vždycky, Royal Republic umí překvapit. Tak jako Bartouňková překvapila Muchovou a vypráskala jí 6-3 a 6-0 z turnaje WTA v Pekingu, kdyby vás to jen tak zajímalo. Countergetter a teď už kdo jiný než Godsmack si půjčili mé milované Beatles. Asi zřejmě ze strany Beatles nejkopírovanější skladba.

letošní vyloženě uklidňující novinka od kapely Skindred, kterou jste právě doposlouchali, a půjdeme za něčím úplně jiným. Hlavně teď kancelářské krysy mě nebudou možná mít rády, nebo budou mě mít rády a je mi to úplně jedno. Tak pojďme na kávičku. Já jsem dostal totiž neskutečnou chuť na kávičku a říkal jsem si v duchu, tak dám si k tomu nějakou rituální redku, protože to je se mnou trošku složitější potom po té chorobě, ale káva dopoledne nebo po obědě. Ráno o tom se nebudeme bavit, jako jo, to je jasná věc. Pro spousta lidí je to samozřejmostí a stejně tak i dopoledne nebo po obědě. Vědci ale upozorňují, že kofein vypitý příliš pozdě může zhoršit spánek. Bachara věc, přátelé, rozhoduje přitom čas i množství. Pití kávy před spaním zkoumali vědci z Oxfordu. Podle nich záleží jak na množství kofeinu, tak na době, kdy kávu pijeme. Dávku 100 mg kofeinu lze konzumovat až 4 hodiny před spaním, aniž by měla výrazný vliv na spánek. To se uvádí v časopise Sleep. Výrazně vyšší dávka už může být problémem mnohem dřív během dne. Naopak 400 mg kofeinu může při jednorázové konzumaci spánek negativně ovlivnit i během 12 hodin před ním. Přičemž čím blíže ke spánku je kofein konzumován, tím výraznější je jeho nepříznivý vliv. A teď si dáme krapet hudby a poté se pak v příští hodince podíváme, jaký názor mají tam u klokanu na pití kávičky a jaké novinky nám přináší světový Big Bosch. Protože máme kolik? 10 hodin, 43 minutek. Mě už se v této hodince nechce vás rušit. Tady jsou klasici Supertramp.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rádia Hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.

a podsta Coverdale'a éře Deep Purple, ve které on účinkoval, že ten mega hit Soldier Fortune asi všichni znáte, co si budeme nalhávat. Co ale možná víte, či nevíte, vám řeknu nyní a je úplně jedno, protože fanoušky skupiny Kabát zasáhla nepříjemná zpráva. Členy legendární kapely trápí zdravotní komplikace. Jsou choroboplodní chlapci staří. Kabáti se rozhodli své nadcházející koncerty v Brně odložit. Zapomněli dodat, že neví, kde Brno je, ale to nevadí. Oznámili to na sociálních sítích. Přátelé, omlouváme se, ale Brno musíme přeložit. V kapele se nám rozjela viróza a my bychom nebyli schopni vystoupit 8. a 10. 10. v Brně. Nechceme vám předvést ošizenou show, zdůvodnila své rozhodnutí kapela. Vstupenky zůstávají v platnosti, koncerty se jim přesunou na jindy. O náhradních termínech samozřejmě jednají, co si budeme nalhávat, no a věří, že by to mohlo být ještě tento rok. Tak čekejte, doufejte a hlavně, co byste měli? No tak jako nejlepší na chorobu je...

skoro obecně dokázáno, že rockeři často šahají po diskotékových hitech, které si takhle upraví podle sebe, a pak je to úplně jiná písnička. Přátelé, pojďme se podívat na další průzkumy stran oné pití kávy přes den. Ještě opatrnější doporučení podle New York Postu přináší australští vědci, kteří zkoumali pití kávy i přetréninkové doplňky s kofeinem. Analýzou 24 studií dospěli k závěru totiž, že káva by se měla konzumovat nejméně 8,8 hodiny před spaním, čili necelé 9 hodin před spaním, aby se předešlo následkům pro váš spánek, to uvedl tamní web. To znamená, že pokud jde člověk spát ve 22 hodin, poslední šálek kávy by si měl dát zhruba ve 13 hodin nebo ve 14, dejme tomu maximálně. U doplňku před tréninkem je kvůli vyššímu obsahu kofeinu doporučený odstup od spánku téměř dvojnásobný. Takže si vemte, že byste 18 hodin neměli, tak vlastně kdy tu kávu chcete pít, že? To jsou takové ty průzkumy, které mě sice na jedné straně baví a na druhé straně si z nich nic nedělám, poněvadž snažím se žít teď a tady, že zítřek už je jenom bonus. A tady jsou Queensryche a jejich mega hit.

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Jeme.

Já se vrátím a tu Blatanka na Hey Radio v odpolední, já mám odpoledne, ale to je dopolední pořad, že jo, co si budeme nalhávat, já mám svůj Losba starost až po 13. hodince, teď půjdeme za jednou hudební klasikou, ovšem musím říct jednu věc, přátelé, taková myšlenka se zrodila v Lepce mé, jo, v Dutině mé ústní, teď vychází ven tyto slova, jakože vlastně není týden, co by se na netu neobjevila informace, že ten, který řetězec, nabízí nějaké závadné zboží. Vraťte to maso, je hnusné, jo, odporné, prostě my ho musíme zrevidovat, jo? Nebo další napíše, že má špatné paštíky, tam ti zase mají špatné zeleno. A teď vždycky to zveřejní, jako co za svinstva k nám do regionu a do těch řetězců chodí, to je neuvěřitelné. Aktuálně na pulty obchodního řetězce Action se dostal prý závadný med. Obsahuje cizí látky, které se v medu přirozeně nevyskytují. Obchod zákazníkům slibuje, že jim vrátí peníze. No tak jako vidíte, a zase je to čerstvá zpráva. Tentokrát jeho zase z tohoto. No a pořád něco. A co všechno vydrží naše lidské české tělo, to je neuvěřitelné. Když si Bee Gees. Ovšem teď už Fade No More.

0: Ještě si s dovolením vezmu slovo, Fade No More se vracejí a dokonce by snad dvakrát měli vystoupit v České republice v příštím roce. Tak se máme na co těšit, co vy na tom?
1: Jirka Basta, střelec plné zbroje.

Bratři a sestry z krve královské, tak toto byl český Havran a německá Vrána alias Láďa Křížek a Doro Pesch a jejich samozřejmě Deep in the Night s Craysonem za zády. Toliko vzpomínka, no a teď pojďme na jeden takový zajímavý průzkum. Lidé starší 60 let důvěřují své schopnosti rozpoznat podvod. Ano, taková je naše generace. Téměř polovina z nich je přesvědčena, že dokáže odhalit podezřelé zprávy či telefonáty, což je nesmysl. V rámci AI 100% jsem o tom přesvědčený. A 90% správně označuje naléhavost a nátlak za hlavní známku podvodu. Nové technologie však přinášejí samozřejmě další výzvy, o tom žádná. Více než třetina lidí v této věkové skupině má obavy z falešných hlasů a videí vytvořených umělou inteligencí, o čemž jsem hovořil. 45% dotázaných by se v případě podvodu navíc nespoléhalo jen na pomoc okolí, ale snažili by se situaci řešit sami. Vyplývá to tedy z nového průzkumu, nadace, která realizovala ve spolupráci s agenturou nějakou další a podobně ve věku 60 až 80 let. To znamená, že staříci jsou si jistí. Oni jsou si tak dokonale jistí, že když jdou do nějakého supermarketu, tak až ve páté, šesté přepravce pod těmi vystavenými jsou ta správná jablka, ta správná, nebo ty správné banány a podobně, protože tam jsou ty ve zlatě přece. Ladies and gentlemen, pojďme za hudbou. 11 hodin, 40 minutek, pomalu se chýlí ke konci dopolední čas a tady jsou Metal Factory, Before It's Too Late.

Rok 1980 a to Judas vydali album, památné album British Steel, je to jedno z klasických počínů Judasu, během kterého se kapela nově definovala jako heavy metalová formace, no a se kterou se muselo počítat. A právě Metal Gods je jednou z nejvýznamnějších skladeb British Steel. Název se dal snadno vnímat jako odkaz na sebe sama, označující kapelu za bohy heavy metalu, jo, rovnou už v 80. roce. Píseň rozhodně usnadila tisku, který vždy rád používal slovní hříčky, aby kapelu tímto způsobem označil. A navíc se Metal God stalo přezdívkou a alter egem zpěváka Halforda. A to do té míry, že si tuto frázi v roce 2009 nechal zaregistrovat jako ochrannou známku, že je prostě bůh a basta. Je téměř ironické, že někdo tak skromný a štědrý jako Halford nakonec dostal toto označení, ale on sám ho nikdy nepoužil k tomu, aby se jakkoliv povýšil. Toto označení spíše připomínalo jeho neustálou podporu heavy metalu v průběhu let, zejména v letech, kdy se na tento žánr dívalo z vrchu a u některých jsou to pořád ještě jenom a jenom šarpy druty. No nic, tak přátelé, pomalu jistě varím, jdu, nastává polední čas, obědový to čas, tak nezapomeňte, že když budete žrát ty americké výplody, fantazie a takové ty různé jedovaté jídla, že existuje takový dobře grilovaný párek, hrachová kaše a k tomu okurka, smažená cibulka, dobrou chuť, já se

0: Vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Kup dřevo.
2: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.

Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

0: Bylo 13 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
4: Skupina Veselý drát uvádí rozhlasový pořad rádia Hej, Los Bastardos. Čekají vás 3 hodiny pokleslé zábavy a výživných informací. V

To byly světlé časy Heavy Metalu v čele s Fanny Michalíkem, skvělým zpěvákem, s fantastickými pánevními pohyby a la Elvis Presley na pódiu, tak to byl prostě Fanny Michalík, který bude tuto sobotu společně s Dodo Doležalem a Albertem Kronkem, budou jako tři hlasy minulosti na jednom pódiu ve Frýdku Místku, ale k tomu se třeba dostaneme ještě zítra ve vysílání. Jinak jsem potěšil Ivana, který si přál Fannyho slyšet, no a teď už odpolední čarování může začít. A jestli počítáte s tím, že možná přijde i kouzelník, zklamu vás, kašle na to jako prezident na komunální volby a no pojďme. Till Brooklyn, yeah. Beastie Boys. Rozbastardo začíná. Nic není předem dáno. Tady jsou, pojďme.

Pop Evil zahráli skladbičku z jejich druhého studiového alba s názvem War of Angels společně s Mickem Marsem z Metal Crew tehdy ještě a společně také tam hostovala modelka Jessa Hayden. Tak teda jako tohle to nebyl vůbec špatný rock and roll, co říkáte, a teď se pojďme podívat k tomu dnešnímu dni 8.10. v předvečer narození Johna Lennona, v předvečer narození Seana Lennona a v předvečer narození mého vnuka Robina. To, tak to všechno až zítra, ale jako dnes je Mezinárodní den boje proti popálení nám vyhlášený od roku 2000 a v České republice také významný den památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí z noci ze 7. na 8. října roku 1941, kdy gestapo zatklo v rámci akce Sokol na 1500 členů Sokola. Svátek má dnes Věra či Věruška, tak pokud jste ještě nestihli, kondolujte hned, je to vaše generace.

Otevřená zpověď Rybiček 48 na Hejrádiu. Pojďme se podívat ještě jednou k dnešnímu datumu. V roce 1948 se narodil Johnny Raymond vlastním jménem John William Cummings z kapely The Raymonds samozřejmě. A zůstaneme u ní, poněvadž v roce 1965 se rodí CJ Raymond vlastním jménem Christopher Joseph Ward, taky z této formace. A v roce 66 například Ginger Baker, bubeník Cream, kolabuje na pódiu na univerzitě v Sussexu hned po svém 20 minut dlouhém soulu v písni Toad. A třeba připomenu rok 1992, americká pošta vypouští známky, na kterých jsou Elvis Presley, Buddy Holly, Otis Redding, Bill Haley, Richie Valens. No u nás mardi čekáme na Jirku Schillingera a další. To by se to olizovalo, to by se to kupovalo známečky. Hej, česká pošta musela ekonomicky uvažovat, že když dáme Schillingera, tak to koupíme, když tam bude

0: pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají odpolední vysílání s Jirkou Bastou.

0: Tak to byla skladbička z roku 2024 z alba Silver Romance kapely Freedom Call. Takže jste hledali lásku teďko momentálně společně s touto formací a Brian May dal najevo jednu důležitou věc, o které už možná víte, že Queen z turné skončili. Není to závěr, ke kterému by dospěl nedávno, jak vysvětlil listu The Times, že před 18 měsíci se rozhodl, že už nechce jezdit na turné. Když prý byli ve státech, zemřel mu blízký rodinný přítel a tak řekl své manažerce turné, že se na pár dní odtrhne domů na pohřeb a pak se vrátí. No, podívala se mu do očí a řekla, víš, že to nemůžeš dělat, ne, frajere. Tak on na to odpověděl, si rád zahraje, rád cestuje, ale kompromisem je obětování svobody. Má prý manželku, vnoučata, spoustu astrofyziky, kterou chce dělat, takže si myslí, že 50 let je možná dost. A abych byl spravedlivý, říká Brian May, tak zdůraznil, že Queen se nějakým způsobem udrží, jen možná méně tradičními a inovativnějšími metodami. To znamená, budou to Queeni a v podstatě to nebudou Queeni. To je něco podobného jako nyní na Hey Radio.
1: Antonín, moje krásná žena.

Když Chad Kroger přestal dělat sračky, pak z toho vyšly tyhle ty nickelbacké značky. No, když jsme u těch značek, přátelé, minulý týden jsem měl tu čest produkovat a moderovat zajímavou mezinárodní konferenci městských policií za účasti PČRky a tak dále a tak dále. A tam jsem nadhodil takové zajímavé téma. Říkám, hele, vy fízláci, když mě berete, jako jo, taková modelová situace. Projíždíte obcí, broblikne blesk a za pár dní vám ve schránce přistane líbezbrief k zaplacení pokuty. Pro spoustu nás, šoférů, známý scénář, ale pozor, já jsem na to upozorňoval, říkám, hele, může se stát tak, jak třeba v Hlučíně, jo, jdete od Ludgeřovic do Hlučína a tam je úsek měřený, ale neoznačený. V tom případě jim můžu ukázat fakáč, protože v podstatě každý úsek musí být měřený. Teď to má ještě další zajímavý. Projíždíte-li to obcí, blikne to a tak dále, znáte to. Krajský soud v Brně totiž nedávno dal za pravdu řidiči, který odmítl uhradit sankci z úsekového měření v Lažanech. Muž u soudu úspěšně napadl fakt, že tam rychlost aut měřila městská policie ze sousedního Blanska na základě neplatné smlouvy. Jelikož samotná radnice totiž rychlost měřit nesmí, některé malé vesnice a města bez vlastní městské policie si k obsluze automatických radarů běžně vypůjčují strážníky z větších sousedních měst. A to je problém, protože smlouvy o radarech musí schválit zastupitelstvo, nikoliv jen rada. A tak šoféři jsme získali argument pro obranu. V tom tkví prý jakože velká naděje, ten rozsudek to ukázal jasně a budeme se tedy hájit a bránit. Já jim dám varhantu, že nás budou neustále dehonestovat a brát nám naše lové, tak jak se zpívá v té písnici, alespoň kousek toho live motivu, tak trada! Fakáč vám ukazuje záda. Ja. Prát by bral každý. Zadarmo i žloutenku. Vítejte v České republice.

0: Tak máme za sebou další song a typujeme na novinku z letošního září od kapely Ministry. Jedná se o třetí ochutnávku z jejich chystaného 17. a zároveň posledního studiového alba s názvem Hey to Go. No a má vyjít 30. října. No a uzavře tak prý 45. kariéru této formace pod vedením frontmana Ala Jorgensena. No, tak toliko asi na závěr, to říkám z toho důvodu, protože nám napsal krásný mail Petr Benda z Mezipotočí, který si to přál a jak já říkám vždycky skromně, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: A do příští hodinky si zase

0: Dřevo.
1: Kup Dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

Jady mi bomby po Pierunu. Jo, tak přátelé, toto byly Venus 5, 5 roštěnek nádherných. Než bych vyjmenoval všechny státy, ze které těch 5 členů je, tak řeknu jedničky, dvojky, trojky, čtyřky, pětky, poněvadž všechny kozy tam jsou. Jako. Takže ve své podstatě reklama na podprsenku jako vymalovaná. Začínáme druhé dějství dnešního rozbasta dost. Pojďte s námi do toho a je půlka hotovo. Tady jsou Michal Bulatos a Rock and Roll Never Dies. Toto mě jasná věc. A jo, nebo co? Ale to je něco proti tomu rock and roll prostě. A bylo je a bude. Tak dámy a pánové, kupředu, zpátky ní krok. Jsme Radio Hej.

Vzpomínka na rok 1986, kdy Olympik posílil Milan Peroutka za bicími a Jirka Valenta za klapkami, kde hrával ještě Mirek Berka. No a tohle to byl album, které se neslo, na název se jmenovalo Big Beat, a předposlední skladba tomto albu zpíval právě nyní na Hey Radio Milan Brown, basketbalista Olympiku. Je to nářez, byl to nářez. Nářez se možná chystá někde a já jsem zmatený jak lesní včela v závodní jídelně. Tady přišel mail, chystáme rokový večer a rádi bychom o něm dali vědět vašim posluchačům. V příloze zasílám plakát, jenomže příloha je v řiti. Jo, není tady prostě. Pokud by se vám to hodilo jako tip na víkend do Eteru nebo na web, tady je stručné shrnutí. Již podruhé se pod Kaštanem uskuteční hudební večer. Kde je pod Kaštanem, nevím. Já vím, že tam založili komunisti někdysi jakousi partaj, jako jo, pod Kaštany. No nic, nabídne alternativu psychedeliku a tvrdý Big Beat. No to všechno už tam dělali ty komunčové v těch 30. letech. Od podlahy pro celou rodinu. Výborně. Od Přemka podlahy tam budou hity. Na akci vystoupí 4 místní kapely z Milevska a okolí. Z Milevska a okolí. Tož to já musím zavolat do Božetic Alešovi Kutnohorskému, aby mi podal přesné informace. To je vlastně, Božetice jsou předkoška Milevska, že? Akce začíná v 18 hodin a vstup je dobrovolný. No fajně, přijdete, nic nezaplatíte, najebe těše a jdete do chalupy. No paráda, no, tak nic moc za podporu rokové scény. Takže pod Kaštanem na Milevsku 4 kapely, ale příloha nám nedorazila, takže jsem fakticky, to je všechno, co jsem mohl vlastně přelouskat. Takže můj slovní stipy skončí, aby přicházel Joachim Brodem.

Maneskin dohráli svůj song ve 14. hodině 24. minutě, už běží 25. a pojďme za kapelou Aerosmith. Tato svého času zabalila, Tyler se chtěl pak věnovat country, pak řekl, že má hlasivky v hajzlu a že už vlastně fungovat nebude, no a jsou zase zpátky. Aerosmith se oficiálně vrátí na pódia už za pár týdnů dvěma koncerty v Hollywood Bowl v Los Angeles, na kterých se představí jejich slavní přátelé. Koncerty jsou naplánovány na 29. října a 1. listopadu, ačkoliv sestava kapely není specifikována, propagační fotografie zobrazují Stevena Tylera, Joea Perryho, Breda Whitforda, Toma Hamiltona a Joea Kramera. Ano, to znamená návrat Kramera, který se nezúčastnil posledního turné kapely. No a kdo tam se ještě objeví na tom koncertě, tak můžeme říct třeba Randy MC, jo, to je jiný šále kávy. Dále Hart, dejme tomu, Billy Idol, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Dave McKagan z Guns N' Roses, objeví se tam také mimo jiné, dejme tomu, koho bych ještě jmenoval, Slash, jo, Sammy Hagar, Steve Stevens, z Billy Idla, z Godsmack, Salierna, nebo Tom Morello, jo, a další. No, bude to opravdu mejdan, který bude stát za to. Škoda, že zrovna nepůjdu kolem. Mám něco jiného, no, na práci. Chodí po hřbitově na duši.

To je jediné, dalo by se říct, studiové album, jediné, jo, když na to vezmu, které od kapely Flamingo, které z roku 1972. A to jde o album, které je dodnes pokládáno za jedno z nejlepších alb české rockové historie. Na jeho vzniku se podílel jako textař básník Josef Kainar, no a jak jsem řekl, bylo nahráno, no vypuštěno v roce 72, ale nahráno v roce 71 a vydání desky se podařilo prosadit díky tomu, že se na její tvorbě autorsky podílel právě zmíněný Josef Kainar. Ten napsal všechny texty s výjimkou písně Stále dál, která je dílem Hynka Žalčíka. No tak to byla taková vzpomínka a teď půjdeme zase někam úplně jinam, a to do roku jiného, myslím, že roku 2013, tak trošičku, protože Dirty Dynamite je album, které vám nyní budu podsouvat v úvodní písničce, a 17. studiové album švýcarské hardrockové legendy Krokus, které vydali, jak jsem řekl, už v té době. No a obsahuje mimo jiné také cover verzi písně Beatles Help, ale tu si dávat nebudeme. Ale Krokus, to je klasika hardrocková, nedaleko pro příznivce AC/DC a jiných.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Every Day.

Tady si tak čtu, že Dominika Gotová má problém s pohřbem maminky a že to bude zachraňovat Timo Tolky. O něm jsem zase četl přednedávnem, že nemá ani vindru, tak jak to chce zajišťovat a že je nějak nemocný. Ale to se také váže k té skladbě, která právě dohrála, protože Young Glory Opera je druhé studiové album německé power metalové skupiny Ed Guy a bylo vydáno v lednu roku 98 a nahrávalo se ve finském studiu pod dohledem právě Tima Tolkyho, na kterého se Ed Guy obrátili po špatných zkušenostech s nahráváním předchozí desky Kingdom of Madness. No zkrátka, dobře vidíte, že Timo byl k něčemu, teď už není, teď je o ničem ve své podstatě. No a já se dívám, že bych si příští hodince mohl říct si něco vám o počasí, které se tady teď momentálně tak nějak tlačí k nám, protože v podstatě bylo řečeno, a to není žádná sranda, že se k nám žene nějaké jiné počasí. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silným větrem a ten se má během čtvrtka a pátka prohnat hned 7 kraji a dosahovat může až 70 kilometrové rychlosti. Jo, to znamená, že úderem dneška končí babí léto, no a střídá ho podzimní počasí. A ta výstraha bude platit od čtvrteční 4. hodiny odpoledne, to jak skončím já tady, do páteční 1. hodiny ráno, to je jak si jdu poprvé na záchod. No a to pro Karlovarský kraj, Ústecký kraj, a pozor, Ústecký kraj, to znamená, že tam jsou ta města třeba Tetapá, bydlí v Bílíně, v Děčíně, v Bílí, taky určitě někdo, ale tady vidím Teplice, ježišmarja, dejte tam pozor na ty synky, co jsou byli spolu v krabici, hard kolony, jako aby se jim se stalo. Jinak potom to samozřejmě bude pokračovat dále na Jihočeský kraj, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký a nás, Severomoravský, to mine, my půjdeme na hřívky sbírat to, co neroste. Závěr druhého dějství, druhé třetiny je tady. Těším se na vás v té závěrečné třetině dnešního zmastáka. A dost. Kdybyste chtěli italsky říct a dost, tak stačí říct a basta.

na světlo vzpomínku, je to jen záblesk, jak v bordýlku, sviští partička modýlku, a rada zní, tak dej

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou.

Taky se vám stane, přátelé, že znáte písničku a najednou se zaseknete, je to prostě blok jak svině a řeknete si, ty vole, já to znám, ale od někoho úplně jinýho a kdo a teď celámete hlavu. Mně trvalo 2 minutky, než jsem přišel na to, že to je skladba vlastně od Garyho Moora a Phila Lynotta z roku 1985 a že si to Powerwolf půjčili na album Metal Monstrum v roku 2015, ale fakticky se musel vzpomínat, normálně jsem hrával hluboko své paměti, obstarožní, staré pavučinou zametené pavuškovi zraky, co vám budu povídat o své dutině mozkové. No, takže ve své podstatě jsem si na to vzpomněl a to jsem teda dobrý. No, vítejte tedy v této hodince. No a teď vám pustím písničku, kterou neznáte, jo, za 99%. Asi možná proto, že od kapely Europe je to novinka The Cult of Ignorance a já se těším na listopadový koncert tady u nás v Ostravě, u mého bývalého zaměstnavatele, čili dneska u konkurence. Ale víte co? Je to jedno. Beat, či nebeat. Europe a jeho novinka.

Zelená je tráva, fotbal to je hra. Jo, takže naše reprezentace dohrála, všechno prohrála, ale progres tam byl vidět. A my se tak o tom bavíme s klukama, voláme si, nebo se občas někdo zastaví za starým pánem s díravým břichem. No a tak jsme to polemizovali všechno možné, jako mě osobně teda slávisté vůbec nechyběli, nějaký chorý Holeš, vůbec jsem to ještě tak vysadit toho hranáče, který vůbec nehraje ve svém klubu, tak ho stavit za reprezentaci mi připadá jako scestné, ať se jmenuju Denia nebo Basta, to je úplně jedno. Ale takový ti, jako co tam hráli, jo, třeba Sláma, nebo i když mu ten poslední zápas extra nevyšel, ale třeba Ambros výborný, úplně ten Ryan taky jako úplně skvělé, jako všechno se myslím blízká na lepší časy, ať už ty staré struktury tam byly nebo nebyly, objevil se tam samozřejmě král, který tam lítal od čerta k ďáblu, dobudíš to, on jako běhat umí, což o to, ale jako těžko říci, protože ve své podstatě ta skupina se vyvíjí pro nás nepříznivě, ale když řeknu, ale musím říct taky, když řeknu A, řeknu i B, jo. To znamená, že když my porazíme Chorvaty, no tak postupujeme, v podstatě nejsme poslední, protože Chorvaty dostali od Angličanů takovou nakládačku, že na skóre jsme lepší. A když je tedy porazíme u nich, tak u nich se vyhrává prý dobře docela, tak jako si myslím, že dopadneme velmi dobře ještě nakonec, aby jsme se nedivili těm našim borcům, když pojedou do té Chorvatska. Ale bacha na tu hymnu.

Končí a já si ještě jednou vezmu slovíčko, poněvadž můj asistent, náměstek stínového ministra sportu Marcel spočítal, že kapitán reprezentace Krejčí byl vyloučen a byl vyloučen po deváté. Jako, prostě, že zajímavé je podle něj, že všichni obejdou to, jako prostě Krejčí byl vyloučen, v pořádku, jedeme dál, příště ho zase postavíme, až bude moci a tak dále, ale on je dost často vyloučený. Opravdu, jestli ho náhodou nebude velká škodná, jako na to přijde. A to je jenom věc názoru, jo? Mého asistenta, no, náměstka, jako stínového ministra sportu. Něco ale pravdy na tom bude. Ví to někdo jiný, třeba chorý, no, tak mu dají novináři, co proto. Když jsi Spartan z Brna.

Vidíte, metal se dá dělat i jenom s jedním bubeníkem, s žádným nástrojem, pár vokalizérů, výborných hlasů a je to dohromady Van Canto. Jako vymalované. Vy, co jste je viděli na mástech nebo na solových koncertech, tak určitě dáte za pravdu, že to je zážitek vidět toto vystoupení této formace. No ale když se podívám na hodinky, já vím, že ještě bych tady chvilku mohl být, ale proč bych to dělal, že? Samozřejmě venku začíná se smrákat, je třeba vyvenčit dogu z Yorkshireu, no a věnovat se něčemu jinému. Ale zítra si pošpitáme nejenom o tom koncertu těch třech hlasů ve Frýdku Místku, možná si i zatím zatelefonujeme, jestli Dodovi nebo Fanimu nebo Kronkovi, to ještě sám nevím. Zcela jistě se blíží volby, jo? Tak prosím vás, pěkně buďte trošku obezřetní, protože jsou tací mezi námi, co je vyhlásí a pak k ním vůbec nejdou a mají to na háku a stejně by to udělal tak jako tak, takže ve své podstatě k tomu všemu si já rád pošpítám a rád si prstem rýpnu do nějakého toho hovínka. Ovšem možné je taky to, že se objevím zítra už v 9 hodin, protože jestli je Aleš Konopka, můj velký přítel a guru rádiovi, chorvoplodný, tak vždycky je tady někdo z nás, choď bys, co a co, že mám díru v břichu, jako ona se pak zašije a zase bude dobře. Co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme. Čus.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Ahoj, tady Nicole Hoffman a právě posloucháte úplně první díl pořadu Nahej s Nicole. Budu tady s vámi řešit hudbu, lidi kolem ní, věci, které se právě dějí, ale taky témata, u kterých mě zajímá, co si o nich myslíte vy. Zároveň se taky můžete těšit na zajímavý hosty. A dneska začneme docela zostra, protože hudba, podle mě, se právě nachází v bodě, kdy si budeme muset položit jednu hodně nepříjemnou otázku. Co dnes ještě znamená být hudebník? Máme umělou inteligenci, která umí během pár sekund vytvořit song. Máme interprety, kteří na pódiu používají playback nebo předtočené vokály. No a zároveň máme kapely, které vznikly z undergroundu a najednou hrají v největších televizních show světa. Takže dneska AI, živé hraní, playback, turnstile. A otázka, kde vlastně končí autenticita? Ale začneme hudbou.

Tak tohle byly Kokot Minute s jejich novinkou a tady AI určitě nečekejte. No ale řekněme si, kolik z vás by poznalo, kdyby zrovna poslouchalo song, který je vytvořený umělou inteligencí? Protože dnes už opravdu není experiment typu haha, počítač napsal písničku. AI umí vytvořit hudbu, která zní jako normální komerční produkce a nástroje jako Suno udělali z tvorby hudby něco, co zvládne prakticky zadáním několika slov každý. Napíšete, co chcete, žánr, náladu, tempo, třeba typ vokálu, dáte tam nějaký základní slova, no a během chvilky máte skladbu. A teď přichází ta nejzajímavější otázka. Je to ještě nástroj pro muzikanta, nebo už je to konkurence muzikantům samotným? O tom po tomhle songu od skvělý Sáji jdeme mlčet a jdeme poslouchat song Mlč.

Tak tohle byla Sája s jejím songem Mlč. A vy posloucháte rádio Hej, a to konkrétně pořád na Hej s Nikol. Co je dnešním tématem? Je to AI. Aby bylo jasný, já nejsem člověk, který by automaticky říkal, že AI je zlo. To by podle mě byla strašně jednoduchá odpověď, protože AI může muzikantovi vlastně celkem i pomoct. Může vám pomoct nápadem, aranží, demem, produkcí, může vám ukázat cestu, která by vás třeba samotný úplně nenapadla. Stejně jako vám může pomoct počítač, sampler nebo jakýkoliv jiný nástroj. Jenže tady je zásadní problém. Z čeho se ta AI vlastně naučila dělat hudbu? Právě tady začíná právní vlastně i etická válka. Hudební průmysl řeší, jestli společnosti, které vytvářejí generativní AI, mohly své modely trénovat na obrovské množství existující hudby bez souhlasu autorů. Máme tady třeba kauzu se společností Suno, nebo respektive s tou platformou. A to proto, že tahle platforma měla využívat hudební díla bez potřebných licencí. Suno to samozřejmě vidí jinak, takže to není příběh typu jsou definitivně rozhod, že AI krade hudbu, ale je to právě probíhající právní spor. A taky otázka je podle mě úplně jako jednoduchá. Kdybych vzala vaše dílo, použila ho k vytvoření technologie, na které potom vydělávám, neměli byste z toho něco dostat? Já si myslím, že docela jo. No, tak si jdeme pustit další hudbu a pak se budeme probírat dál světem AI.

Tak tohle byly Korn Coming Undone a po nich Silly Goose King of the Hill. U tématu AI, čili umělé inteligence, ještě chvilku zůstaneme a budeme si představit, že jsme začínající kapela. Napíšem song, natočíme ho, zaplatíme studio, producenta, mix, master, klip, reklamy a pak někdo napíše jen tak prompt do AI, do umělé inteligence, že chce udělat moderní metalový song s ženským vokálem, velkým refrénem, agresivníma breakdownama a že chce znít jako tahle nebo tahle kapela. A za 30 sekund má něco, co může nabídnout posluchači úplně zadarmo. Tohle podle mě už není úplně otázka, jestli je AI dobrá nebo špatná, ale spíš, jak chceme, aby hudební průmysl vypadal za 10 let, jestli se z toho vlastně nevytratí trochu ta lidskost. No a další věc, která mě na tom fascinuje. Měl by posluchač vědět, že poslouchá umělou inteligenci, respektive, že poslouchá něco, co umělá inteligence vytvořila? Protože hudební průmysl už řeší i označování skladeb, což je za mě rozhodně krok správným směrem. Dokonce už i Světlo světa spatřil systém, který rozlišuje, jestli umělá inteligence to vytvořila celý, a nebo jenom u toho takzvaně asistovala. Tedy něco úplně jiného je samozřejmě song, který člověk vytvořil, kde vytvořil hudbu a AI mu pomohla právě třeba jenom s některou částí. A něco jiného je skladba, kde ta umělá inteligence vytvořila hlavní část nahrávky nebo celou nahrávku. A mně se tohleto rozlišení docela líbí, protože umělá inteligence nemusí být automaticky podvod, ale posluchač by měl vědět, co vlastně poslouchá. No, a než budeme pokračovat dál, dáme si další song.

Tak tohle byly Linkin Park se svým songem Good Things Go. My tady dneska řešíme umělou inteligenci a umělou inteligenci v hudbě. Budeme se tomu věnovat i dál a jdeme vyřešit další problém. Protože umělá inteligence už není jenom o tom, že někdo vytvoří jeden song pro srandu. Sony Music prý oznámila, že do konce září požádala platformy o odstranění více než 260 tisíc neautorizovaných AI deepfake skladeb. A bavíme se o stránkách, které napodobují skutečné interprety. A ještě absurdnější je množství AI hudby, tedy hudby vytvořené umělou inteligencí, která se dnes na streamingové platformy dostává. Deezer letos uváděl, že dostává desítky tisíc AI generated skladeb denně, což znamená, že tahle ta platforma, která je vlastně něco jako Spotify, akorát se jmenuje jinak a asi má nějaký jiný funkce, takže dostává desítky tisíc skladeb, které vytvořila umělá inteligence. Takže vlastně otázka už není, jestli AI, tedy umělá inteligence, vytvoří hudbu. Ona už ji totiž vytváří. No a otázka je taky, kolik ji chceme pustit do našeho hudebního prostoru. Já vím, takovýhle těžký téma ve čtvrtek, který je malej pátek, ale já si myslím, že tohle je důležitý rozebírat a je důležitý o tom mluvit, no ale pojďme si udělat radost i hudbou, kterou vytváří živí lidé. Fox Lake se svým songem Cold Hard Truth, tuhle kapelu budete moct vidět příští rok na Fight Festu, tak si je pojďme dát a hned po nich Love and Death, Let Me Love You.

Posloucháte rádio Hej, a to konkrétně premiéru pořadu Na Hej s Nikol. Dneska tady rozebíráme umělou inteligenci a jdeme pokračovat, protože já osobně bych rozlišovala mezi použil jsem umělou inteligenci jako nástroj a vytvořil jsem kompletního umělého interpreta, jehož identita ani hudba nejsou skutečné. A ještě mezi tím je samozřejmě obrovská šedá zóna. Ale představte si třeba Spotify za pár let. Otevřete playlist, první song, člověk, druhý umělá inteligence, třetí člověk za pomocí umělé inteligence, čtvrtý umělá inteligence napodobující člověka. Poznali byste rozdíl a vadilo by vám to, nebo jak byste se k tomu vlastně stavili? Já vím, spousta otázek a málo odpovědí. Nicméně myslím si, že AI, umělá inteligence, nám bude zasahovat víc a víc do života, a to nejenom v rámci hudebního světa. No a tak si myslím, že tyhle otázky bychom si měli pokládat víc a víc a hlavně se na ně snažit najít nějakou odpověď. No, tak já si myslím, že o umělé inteligenci už tady bylo celkem dost a než se přesuneme k dalšímu tématu, tak si dáme Papa Roach s jejich songem Even If It Kills Me.

Tak a teď bych se od umělé inteligence přesunula k živému hraní. Protože podobná otázka se podle mě už dávno týká právě i těch koncertů. Co vlastně znamená živý koncert? Když přijdu na koncert a kapela hraje živě, vidíte tam bedny, téměř žádnou elektroniku, tak si říkáte, dobrý, asi tohle to jako bude live. No jo, jenomže co, když tam slyšíte právě třeba takový ty backing tracky s elektronikou, která ale by jinak nešla reprodukovat. Já si myslím, že tohle je v pohodě, protože jak jinak to chcete udělat? Pokud tam máte předtočený harmonie ve vokálech, takový ty dvojhlasy, jo, a nemáte zrovna kytaristu, který by vám to dokázal zaspívat, tak jako taky to neuděláte jinak, že jo? Takže asi taky v pohodě. No jo, jenomže, co když to solo na kytaru, na který koukáte, reálně ten kytarista nehraje a jde to z playbacku? Nebo co když ten zpěvák reálně takhle vlastně zpívat naživo neumí a zase je to z playbacku? A s moderníma technologiema, jak se dá vlastně poznat, jestli někdo hraje živě, a nebo jestli se vlastně díváte na MP3 a máte to vlastně jenom s nějakýma živýma figurkama? Myslím, že i tohle je docela zajímavý téma. Protože já jako chápu, že jako proč se v nějakých případech playback používá. Koncert dneska není jenom pro třeba 5 lidí, kteří přijdou s kytarama a s bicíma, že jo. Je to obrovská produkce, kapely používají synťáky, samply, vrstvy vokálu, efekty, elektroniku, světla, které jsou naprogramované vlastně vyloženě na tu hudbu, jsou tam celé části aranže, které na pódiu prostě fyzicky nezahrajete. A pokud chcete reprodukovat zvuk desky, potřebujete nějakou technologii, protože v dnešní době vlastně často čtete komentáře, že to nebylo úplně vyloženě jako na té desce, no, ten to asi úplně neumí, ale zároveň, když tam kapela použije hodně právě nějaký backing tracků, nebo jinak řečeno playbacku, tak se zase vlastně lidi stěžují, že to neumí zahrát naživo a že sice to zní jako z desky, ale to si to vlastně můžou pustit doma. Takže vlastně kde je ta hranice? Mezi tím hraju živě, zpívám živě a mezi tím, kdy už je to za mě spíš podvod na lidi, co přišli a zaplatili si za živou hudbu. Zajímají mě i vaše názory, takže běžte na naše sociální sítě a pod příspěvek s oznámením dnešního pořadu na Hey s Nicole mi dejte vědět, jaký máte zážitek právě s tímhletím živý hraní versus až moc playbacku. No a my se teďka přesuneme na co-headlinera Fight Festu Fear Factory s jejich songem Resurrection.

Tak a u otázky živýho hraní versus playbacku bych ještě chvilku zůstala. Představte si zpěváka, který zaspívá refrén, třeba ten refrén na pódiu. A zároveň pod tím slyšíte, že tam je puštěný jako jeho předtočený vokál, co znamená, že slyšíte ten refrén, jak ho zpívá, a tu samou melodii, kterou jste slyšeli právě třeba na YouTube, na Spotify, v rádiu, tak ji slyšíte i tam. No a teď je otázka. Je to pořád teda živý výkon? Možná jo, možná ne. Ale co když je tam přetočených 30%, 50%, 80%? Kolik procent koncertu vlastně musí být skutečně živých, aby to byl živý koncert? A kdy už byste to označili za totální prostě propadák MP3, no však vy víte. A tohle je podle mě možná ještě zajímavější otázka, než používá kapela playback, protože skoro každá velká produkce dneska nějakým způsobem pracuje s technologií a úplně se tomu jakoby nedá vyhnout. Já bych nechtěla, aby to jako vyznělo, že playback je jako vlastně vždycky špatně. To úplně není. Problém ale je jakoby transparentnost, protože když jdete na koncert a víte, že sledujete obrovskou show, kde část zvuku tvoří technologie, je to jedna věc. Ale pokud si myslíte, že sledujete úplně živý výkon a ve skutečnosti posloucháte velkou část předtočné nahrávky, je to podle mě něco úplně jiného. A teď si můžete sami vlastně rozhodnout, jakoby kde máte tu hranici. A právě takovou hezkou ukázkou tohohle toho je vlastně song Disgusting od zpěvačky Vana. Je to nová zpěvačka, která se teďka objevila na metalcore scéně. Dělá strašně super věci, ale slyšíte z těch nahrávek, že té produkce je tam fakt jako hodně a když se potom podíváte na záznamy z živého hraní, tak si vlastně nejste úplně jakoby jistý, co je vlastně ještě živý a co už je jakoby hodně jako v playbacku a hodně podpořený. A jak jsem říkala, ono ne vždycky to jde udělat tak, abyste to zahráli živě, ale kde už je teda ta hranice? A taky je možná důležitá otázka, jestli vlastně ty dobrý muzikanti, ty kvalitní muzikanti, jestli vlastně pomalu nevymírají, když si vlastně dokážete dobrý track udělat doma, třeba v dětském pokojíčku. Jdeme si poslechnout Disgusting.

Pomalu, ale jistě se nám blíží 5. hodina a vy posloucháte Rádio Hej a premiérový díl pořadu Na Hej s Nicole. Teď by úplně otočíme. Bavili jsme se tady o AI, bavili jsme se tady o playbacku a o živém hraní a kdy se to dá ještě považovat za živý hraní a kdy už je to prostě celý playback. Teď si dáme novinku ze světa, protože zatímco řešíme, jestli bude hudba čím dál víc umělá a koncerty čím dál víc technologické, jedna hardcore kapela právě udělala něco, co bychom ještě před pár lety možná nečekali. Turnstile zahráli v Saturday Night Live a stali se prvním hardcore bandem, který se tady v té Saturday Night Live objevil za 45 let. Je to masakr a proč o tom mluvím? Je strašně super, že vlastně v mainstreamu se začíná objevovat vlastně hardcore bychom mohli nazvat jako subkulturou. A vlastně možná celý metalový svět. Protože nás vlastně normies považují za, jak to říct česky? Anglicky bychom řekli outcasty a česky možná jako vyvrhale. Jako někoho, kdo prostě je divnej, protože nosí černý hadry a prostě a jednoduše nezapadá. No ale Turnstile se na to evidentně vykašlali a my jsme za to rádi a objevili se v Saturday Night Live. No a proč je to vlastně tak zajímavý? Protože hardcore taky. Vždycky stál hodně na myšlence komunita, energie, DIY, autenticita. No a najednou tady máte kapelu z téhle scény v jednom z největších mainstreamových televizních pořadů v Americe. No a já se ptám, kdy přestává být underground undergroundem? Je to ve chvíli, kdy vás zná milion lidí? Nebo když vás hraje mainstreamové rádio, nebo když máte velký label, velký vydavatelství, nebo můžete být pořád stejná kapela, i když hrajete pro 10 000 lidí. No, zajímavá otázka a odpověď, to si asi každý řekněte sám. Než se ale pustíme, dáme si tady While She Sleeps, Sleep Society.

tohle byly While She Sleeps. A než se přesuneme zase k povídání o Turnstile a jejich milníků v kariéře, podíváme se do české scény, a to konkrétně na Status Presence. Tahle kapela v té show americký nehrála, v Saturday Night Live jste nemohli vidět, no ale uslyšíte je na rádiu. Hey!

0: pánové, a já mám 20 v zelených.
1: Já to vážu do talonu, sakra.
2: A já mám 30 v srdcích.
3: Stejně jako Lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
2: Bude to srdeční záležitost.
4: Kup dřevo.
5: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
6: Máme tady 5. hodinu čtvrtek a vy posloucháte Rádio Hej a premiérový pořad Na Hej s Nicole. Jak už jsem říkala na začátku, budeme se tady bavit o zajímavých tématech, budu se sem zvát i zajímavý hosty. Dneska probíráme umělou inteligenci, pak jsme se podívali na živý hraní versus používání playbacku a pokračujeme kapelou americkou Turnstile, která se probojovala se svým hardcorem do mainstreamu. No a s tím bych ráda taky pokračovala. A protože přesně tady podle mě vzniká jeden z největších paradoxů hudby. A možná v tom hardcoreu je to vlastně znát ještě víc. Kapela chce prorazit, chce větší koncerty, chce lepší produkci, chce, aby to znalo co nejvíc lidí. Ale jakmile se jí to povede, tak část lidí začne říkat, už nejsou underground. A už vlastně nejsou ty true hardcore, jo, nebo že prostě už je to takový nebo makový a už jim ta sláva stoupla do hlavy a já nevím co všechno. Ale takže co vlastně tedy jakoby chceme? My chceme, aby kapely uspěly, aby jezdily do našich států, do našich měst, aby jsme je mohli vidět naživo. Ale vlastně pak, když se jim to povede, tak vlastně spousta z nás jakoby začíná říkat, že vlastně asi úplně ne, že to vlastně teda už není underground, že to už není dostatečně hardcore, už to není dostatečně něco. Takže co chceme, aby teda kapely uspěly, nebo aby zůstaly malé, protože pak jsou tedy autentičtější. A co je vlastně autenticita? No, na to se podíváme po tomhle songu, se kterým se vrátíme do dob, kdy Linkin Park měli za mikrofonem Chestera a vydali song In My Remains.

pojďme se vrátit k těm Turnstile. Tahle kapela mě baví ještě z jednoho důvodu. Oni nemuseli přestat být hardcore, aby se dostali do mainstreamu. Nemuseli se z nich stát ani jako popová kapela. Prostě si vzali svůj vlastní svět a dostali ho před obrovské publikum. A možná je tohle cesta, kterou bude hudba v budoucnosti potřebovat. Ne jako abych uspěl, tak se musím přizpůsobit, ale abych uspěl, musím přesvědčit lidi, že právě tohle, co dělám, stojí za pozornost. Pokud jste mě poslouchali v pondělí a v premiérovém pořadu Hudební radar, tam jsme si pouštěli kapelu Fear Factory, která vyměnila zpěváka. Mají tam nového a tehle ten zpěvák je z Itálie. Proč o tom mluvím zrovna teď a tady? Ten zpěvák pochází z Itálie a prostě zkusil svoje štěstí, miloval tu kapelu, znal ty věci nazpaměť a když vyhlásili konkurs, tak se tam přihlásil a víte co? On ho vyhrál. Věřil tomu, zkusil to, no a teď už vlastně nedělá nic jiného, než že jezdí po turné. Takže tomu říkám silný příběh a teď se od Fear Factory přesuneme právě k těm Turnstile a dáme si jejich song, který se jmenuje Birds.

Takže dneska jsme začali s AI, s umělou inteligencí. No a skončili jsme u hardcore kapely Saturday Night Live. A vlastně se pořád bavíme, dá se říct, o stejné věci. A to je autenticita. Chceme hudbu vytvořenou člověkem, chceme skutečné emoce, chceme živé koncerty, ale zároveň chceme perfektní zvuk, perfektní show, dokonalé vokály a naprosto přesný kytarový sóla, obrovskou produkci a technologie nám to všechno umožňují. Ale kde je teda ta hranice? Možná je totiž problém v tom, že jsme si vytvořili úplně nereálnou představu o tom, jak má hudba vypadat. Na Instagramu musí být interpret dokonalý. Na streamingu musí znít dokonale, na koncertě musí znít stejně jako na desce a zároveň chceme autenticitu. Jenže autenticita znamená i chybu. Občas udělat chybu. Znamená unavený hlas. My teďka jedeme se Stellaris v prosinci na tour a přidáme se ke kapele I Am Morbid na jejich turné Morbid Fest. A pojedeme asi 10 show, budou v tom 2 volné dny a bude to vlastně v řadě. A já vím, že ten unavený hlas prostě přijde. A vím, že to prostě nebude náročný, ale já třeba osobně si té autenticity vážím hodně a proto jsem se naučila i přijímat chyby a naučila jsem se přijímat to, že ne vždycky je to úplně dokonalý. No a věřte mi, že pro perfekcionalistu, jako jsem já, tohle není úplně jednoduchý. No, tak snad to bude dobrý, protože občas se prostě něco nepovede a moment, který nebyl naplánovaný, se prostě stane. No ale právě proto přece chodíme na koncerty a proto milujeme hudbu, jakou milujeme. No a teďka nás čeká blok, kde budu hrát jenom zpěvačky. Proč? Protože to máme jako ženský samozřejmě těžký. A dáme si Ginger a jejich skladbu Pisces.

Tohle byly ukrajinští Ginger a jejich song Pisces. Zrovna tahle ta kapela je přesně ukázkou toho, o čem jsem mluvila, a to je, když prostě vezmete nějaký subžánr metalu a dovedete ho před lidi a najednou jste prostě velký, ale nemusíte se měnit a můžete zůstat, jaký jste. No a kdo sledujete Ginger, tak víte, že oni zůstávají vlastně věrný tomu, s čím začali. I když možná z toho hardcoreu postupně jdou více do progresivního metalu a možná to pro některé posluchače bude trošku náročnější, ale zrovna Pisces je skladba, která je starší a se kterou vlastně, nevím, jestli se dá říct úplně, že prorazili, ale stala se hodně virální, protože v téhle poloze Taťánu jen tak neuslyšíte. No a my jdeme zpátky k našemu tématu a to je Turnstile a jejich autenticita, lidskost a vlastně co v té hudbě hledáme. A já si myslím, že jedna věc bude mít v hudbě do budoucna možná ještě větší cenu než kdy předtím, a to je lidskost. Protože když nebude možné vyrobit nekonečné množství dokonale znějících skladeb během pár sekund, začne být zajímavé právě to, co nejde tak snadno vyrobit. Příběh, osobnost, zkušenost, emoce a člověk, který za hudbou opravdu stojí. No a my tady máme další naprosto úžasnou osobnost ve světě metalu a rocku, a to je Amy Lee a Evanescence. A tehle song se jmenuje Beautiful Lie.

Je čtvrtek, vy posloucháte Rádio Hej a první díl pořadu Na Hej s Nikol. S vámi ve studiu dneska Nikol Hoffman, no a my pokračujeme, jak jsem slíbila, se ženami za mikrofonem. A teď si dáme dvě věci, první od In This Moment a tehle song se jmenuje I Want to Believe. A jako další si dáme moji kapelu s naším coverem popový věci, která se jmenuje Starships. Užijte si to.

První díl pořadu Nahy s Nicole na Rádiu Hej se pomalu blíží ke konci. Dneska jsme řešili AI, čili umělou inteligenci, Suno, autorská práva, falešné interprety, streaming, playback, backing tracky, Turnstile v Saturday Night Live. Pro ty, co neposlouchali, Turnstile je americká hardcore kapela, která se objevila v mainstreamovém pořadu Saturday Night Live a je to prostě dobrý, takže jsem vám o tom musela říct. A já vám nechám jednu poslední otázku. Je pro vás důležitější, aby hudba byla dokonalá anebo skutečná? Protože možná právě tahle otázka bude v dalších letech důležitější, než si teď myslíme. Ale aby to dneska nebylo jenom o povídání a těžkých tématech, protože, jak už jsem říkala, máme tady čtvrtek, což je malý pátek, no a tak se pojďme na ten víkend nadcházející připravit. Teď se uslyšíte Ghost Kid se songem Cold World nebo Falling in Reverse se svým coverem Last Resort. Pro ty neznalejší, Last Resort je původní skladba od Papa Roach. Papa Roach ji nasekali absolutně ostře a Falling in Reverse si z toho udělali takový krásný ploužák. A potom si dáme další ploužák a to Snuff od Slipknot.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

starý si drah. Když potkáte Pražáka, nemusíte mít strach. Kluci i holky,

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Když se tak dívám z okna, tak ten jingle, než jsme přepojili, tak ten měl skutečně pravdu, že leto je v háji, prší u nás. Ale začíná pravidelná sekce starých desek, jako každý čtvrtek, a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do kalendáře a do starých vinilů, tak odevírák, nějaký hezký starý, David Gilmour třeba, tady je.

Tak to byl David Gilmour solově a my odevíráme kalendář, co se stalo v dějinách muziky 8. října. Tak v roce 34, 8. října se narodil Doc Green, to jsou Drifters.

Pak se podíváme do roku 1945. V roce 45 se narodil 8. října Ray Rohr. To jsou Procol Harum, takže nějaký velký hit. Zkusíme třeba tohle.

Tohle je hodně známá věc a já, jak se dívám, tak tady mám 45. rok ještě jednou, takže ještě jednou 8. říjen.

Pak tady máme jednu zajímavou věc a to je rok 1947, který je tady opět po druhý, takže 8. října se narodil Tony Wilson. To jsou Hot Chocolate. Hot Chocolate, to je taková zvláštní formace hudební, ne špatná, dobrá, ale kritici jim nemohli přijít na jméno. Tvrdili od nich, že vyrábějí takovou tu diner music, jo. Což přeloženo do češtiny je poměrně fuj table, ale kritici jsou kritici, že jo.

A jak jsem říkal, Dynard Music, přeloženo volně hudba k večeři. No, jsou lidi, kteří si poslechnou jednodušší věci, nemusí být to nic složitýho, nemusíme pořád poslouchat Wagnera, že jo, to je taky pravda. Co tady máme dál? Máme tady 48. rok, 8. října se narodil Johnny Ramone, vlastním jménem John William Cummings. To jsou Ramones, to znáte tuhle kapelu určitě.

Tak, to bychom měli Raymonds a já se podívám, co tady vidím dál. Rok 1949, tady máme dvakrát a první se 8. října narodil Dennis Bellinger, to jsou Grand Funk Railroad, tak to zkusíme.

Teď se podíváme ještě na ten 49. Ten je dokonce s přesahem. V roce 49 se narodil, jak jsem říkal, Dennis Bellinger, Grand Funk Railroad, a pak ještě v roce 49, ještě teda 8. října se narodil Hamish Stewart. A moment, v roce 1950 už, takže dvakrát to tady nebude, ale bude, protože to bude jedna kapela a dvě jména. Takže 52krát, narodil se 8. října, narodil se Robert Bell, mezi přáteli nazývaný Cool, a v roce 50 ve stejný den a ve stejný rok se narodil Cliff Adams, a oba umělci jsou stejná kapela, a to Cool of the Gang. Tak to zkusíme, co nám hoši předvedou. A věřím tomu, že snad něco dobrýho, no. Tak to máme připravený, tak mělo by to běžet.

0: Tak to my jsme měli kapelu Cool of the Gang a podíváme se dál, co tady máme. Máme tady, vydržte mi chvilku, já vám hned řeknu, rok 64, taky dokonce dvakrát, 8. října v 64. v Abbey Road, tedy ve studiích na Abbey Road, probíhá 5 hodin dlouhé natáčení písně She's Woman kapely Beatles, při kterém vznikne 7 verzí, to je celkem běžný ve studiu. Kdyby jenom 7, kolikrát těch muzikantů natočí ještě o hodně víc.
1: Ale tohle je živák, jo.

Tohle to je problém všech živáků Beatles, dokavec se dělali, jo. Muziku jste moc neslyšeli, ale kraválu tam bylo teda dost většinou, když včátka to dělali faninky. A 64. po druhý, Oh Pretty Woman, Roy Orbison, je jedničkou v britský hitparádě, považte.

Tak, chtěl jsem jen říct, protože jsme na chvilku vypadli, přestávku jsme měli, Němci říkají Mahlzeit, takže měl Billy Joel v hitparádě jedno dobrý album, v britský tuším albový hitparádě. Teď se podíváme dál, co tady máme, pak tady máme rok 1985. Little Richard usnul za volantem svýho sportáku 8. října a napálil to do stromu při cestě západním, do telefonního sloupu, při cestě západním Hollywoodem. Přišel tak o uvedení do síně slávy. Ne, že by ho tam neuvedli, oni ho tam uvedli, že jo, de jure, teda, ale byl tak domlácený, že musel být v nemocnici. Je to škoda, no. Stane se to. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Tak dáme Little Richarda. Snad už se uzdravil. Go,

Následující datum 1987 je dvojitý, v podstatě trojitý, se dvouma položkama. To je motanice matematická, to už je na mě teda hodně při mém věku. V roce 87, 8. října, Chuck Berry má od toho 8. teda, má hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu a současně ten den běží v kinech High in Rock'n'Roll s Chuckem Berrym a má teda premiéru přímo v amerických kinech, notabene v Hollywoodu. A potom ještě ZZ Top propagují své nové album Afterburner. Při té souvislosti se objeví informace, že si objednali první komerční let na měsíc, si představte. No tak když na to mají, proč by neletěli, ale asi si ještě počkají. No tak dáme to Chucka Berryho. To je sázka na jistotu.

Tak to byl Chuck Berry a Nazdárci hrajou v pondělí 12. října v Praze a to, jak jsem říkal, v čítárně Unijazzu v Praze na Žižkově od 20 hodin. Nezapomeňte na ty Nazdárky v pondělí.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.
2: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: A máme tady první přání do starých desek, je to Vláďa z Mokrý Lhoty. Rád by slyšel Simple Minds, New Goal, Dream a nebo něco jiného. Já se podívám ještě, jestli mám asi tuhle tu věc nebudeme mít, tak vybereme nějakou hitovku. Vybereme nějakou hitovku, třeba Whiskey in the Jar.

A pan Jindra z Janova, stálej posluchač, tady kde se vybral dneska single suprafonský z roku 1962 s Pavlínou Filipovskou.

Když to tak poslouchám, jo, tak tenhle ten single má krásný takový americký zvuk, to málo kdy se povede. A mám tady další přání, a to je Tomáš ze Zubrnic. Zdravím Tomáše Zubrnického. A co to bude? Deep Purple, kultovní záležitost, Smoke in the Water.

Tak, ta byla Omega. Měl bych tady ještě nějaký maďarský popěvky dobrý třeba s Lokomotivama, ale to ještě si zbyde čas, že jo, to kdyby bylo volná chvilka. Ze středních Čech též mi dolétla žádanka na peníze, teda než bych měl něco platit, to, ale jako od Pink Floydu, že ano.

0: on 3011. So after I yelling and screaming and telling him why it wasn't coming on 3011.
1: Tak to bychom měli Pink Floyd's alba Dark Side of the Moon. Many prachy. Píše nám Pavel, náš kamarád z Polska, Pavel ze Sopot, že by rád Kinga Coolmana, tak Boo Boo Song. To bychom si mohli dát. Pavel píše z Polska, že je to vůbec první snad rapová písnička na světě, no. No, když je to první na světě, v historii teda, tak to je dost starý kdesek jako dělaný. To je

Tak jsme, milí posluchači, slyšeli něco z rapové historie. Dokonce už tenkrát v těch dobách diviálního rapu už tam byly ty holky. Už tam byly ty holky v pozadí, jo? To muselo být u těchto těch věcí. No a já tady mám, vydržte mi, a Jára Panták píše, že by rád Creedence Clearwater Revival, to je dobrá volba na starý desky, tak to zkusíme, proč by ne, to bychom mohli dát, tak to máme tady, no.

Tak to byly Creedence Clearwater Revival a já tady hledám, jo, slíbil jsem vám ty lokomotivy. Jurášek tady má taky starý Citroeny, ale to už jsou raný devadesátky, tak to necháme po devátý. Já se podívám na ty lokomotivy. Vydržte mi, už na tom pracuju. Ano, tak. Lokomotiv GT, to znáte všichni, ty mají hezký věci. Já tady mám pár vinilů, ještě koupených Magyar Kultuse. Jo, to bylo maďarský kulturní středisko v Praze. A svýho času taky s nima zpívala pěvkyně, která se jmenovala Zalátnej Charlotte. Tak to bychom mohli... Ona hezky zpívá, to je, a je to taková švarná paninka docela. Tak to zkusíme. Maďaři měli jako tenkrát dobrý Big Beat. Tak jdeme na to.

Tato deska má krásný zvuk, jo, takovej vinylovej. Ještě tady, když jsme se tady bavili na začátku, jsme měli přání s Omegou na začátku desek starých. Já jsem tady šahnul opět po té legendární desce Omegy, která se jmenuje Edo Omega, se jmenuje to album. Mezi diskofilama se mu taky říká hliníkový. Ono bylo normálně z vinilu, že jo, to nebylo z hliníku, ale mělo hliníkový obal s takový. Už to nebyl jako alobal, jo. Bylo to něco mezi alobalem a hliníkovým plechem, jo. Takový, jo. A jí mám doma, je to takový poklad. A svýho času bylo dokonce taky zakázaný. Ono je docela tam jsou skladby jako rubárna pěkná, tam najdete. A taky se o něm do dneška vedou spory, jestli je doopravdy živák, nebo bylo oživený dodatečně. To se taky dělá ve studiích. My si dáme z téhle desky hliníkový Hütlen Barátok. Vidíte, já se zdokonaluju v těch jazykách. Hütlen Barátok. A nevím, co to znamená, to nevadí, ale hlavně to umět říct.

Tak to byla ukázka. Já když tu desku mám na gramofóně, jo, tak bychom ještě mohli... tam je zajímavá věc na téhle desce, jak jsem říkal, byla svýho času zakázaná, ale Maďaři, ty jsou takový jako, ty si nechají moc líbit, jo, tak si to vydupali, že se vydala. Ale, a to už je strašně dávno, a když my jsme to slyšeli jako mladý v té době, jo, tohle, tak vzhledem tomu, co se prodávalo u nás v Suprafonu, že jo, no, za desky, tak jsme byli jak v Jiříkově vidění, jo, to jsme nevěděli, která bije, jo, a na téhle desce je mimo jiný věc, mimo jiné teda věc, kterou od Omegy jste tak často neslyšeli a neslýcháte, a to je blues. Pravda, není to takový to zemitý, zásadní, americký, nebo jižanský taky blues, ty jsou obzvlášť hutný, jo. Je to takový, je tam hodně papriky v tom, jo, to je, ale to ví to za poslech, tak si dejte, no. Tak vydržte ještě strpení chvilku, ono člověk musí nasadit, jo, na ten vinyl, oni tam nejsou přejezdy, jo, se to blbě hledá. Takže zkusíme, jo, ještě jednou.

Jinak opravdový blues jde tak nějak do hloubky většinou, tak do tragična, by se dalo říct, takovýho decentního, jo, nemám prachy a mám hlad, nebo utekla mi ženská, nebo něco takového. Když to podání, tak trochu připomíná, že toho guláše je tam docela dost, jo, i ten čardáš, no. Ale je to hezký, no, člověk s deskama zažije mnoho krásných chvil. Já vám ještě nabídnu, když jsme u těch živáků, mimo jiný, když jsem poslouchal to publikum tam, tak oni tam plácají úplně mimo dobu, jo, to ale, no, tak jako jiný krajinný mrav, ale když jsme u těch živáků, tak v osmdesátkách natočili technici Suprafonu s Olympikem, oni měli nějaký výročí velký, v Lucerně natočili živák. A že živáky suprafonský z začátku byly pověstní, že to byla hudební poprava teda. Jo. To, zajedno se to neumělo u nás dělat, to neměli s tím zkušenosti. Ovšem, tady se pochlapili technici v suprafonu, to fakt. Já si myslím, že za tuhle nahrávku by se nemusel stydět ani RCA Records nebo Columbia, jo, a další Atlantic a další světové značky. Jo. Tak si dáme v okno mý lásky, no.

A jinak můžu říct, jo, že některý živáky zahraničních superkapel jsou proti tomuhle normální odvar, jo, to je, tam je úplně všechno. Já kdybych byl v porotě, která rozdává ceny Grammy, tak řeknu tato deska je tutová, jo, a nastal bych do tom článek do New Music Expressu jako kritiku krásnou. No, jak říkají latiníci, závěr korunuje dílo, milí posluchači, tak si dáme Boba Hyta a Kenneth Heat. Já když jsem tu desku slyšel poprvé v mládí, někde jsem ji sehnal, ne, na burze čertí, kde, tak jsem byl z toho úplně, no, není 10 hodin, no, byl jsem z toho úplně hotový z téhle desky. No a to je pro dnešek ze starý desek všechno, zase až za týden.

0: Hi, kid.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Na nic si nehrajem.
6: Tak to by se měli starý křapky odbitý a máme 9, takže Big Bosch. Vladinka nám píše, pro našeho milovaného taťku a manžela letí do etéru písnička snad nad pořád od Arakainu. Tak se podíváme, máme snad na pořád. Já tomu pevně věřím, že to máme, no? tak se do toho dáme. Takže zdravíme Vladinku, tatínka Honzíka a dcerky a už to běží.

Tak to bychom měli Arakain snad na pořád, nebo jak se to jmenovalo. Já jsem úplně zapomněl. Snad na pořád, ano, tak nějak. A Jurášek, jak jsem hlásil, tak napsal Krejson, vypuste psi, on to má i Citron, mám takový, mě to okazuje aspoň teda, jako, že od Citronu, tady ta databáze v rádiu. Zdravím do studia a nevím, jestli je to správně, je to správně, to dobrá muzika, já si myslím, proč by to nebylo správně.

Tak to vypadá, že se řídí přání, tak to bude za chvilku, jen se tady zpracuju a já vám nabídnu mezi tím kapelu Los Angeles Gangs. To je dobrá kapela. Má to takový hezký rockový název. Jak ona se to vlastně jmenuje? Face is down, jako ksichtem do země. To je dobrý, to je pohodovka jako víno normálně. Tak jo, jdeme na to.

Tak to byla veselá kapela Los Angeles Guns. Oni jsou to vlastně dvě kapely. Hudební recenzenti z toho mají vždycky péří, jak říkají v Brně. Jo, protože no, to jsou to nějak jako dvě kapely nějak profúzovaly kdysi v Americe a oni takhle furt hrajou a nejsou špatný, jo, to mají jako fakt dobrý věci. Libor Mnichovický je tady, dorazil a dorazil Pavel Sůza, náš stálý posluchač VIP, tak to dáme za sebou, jak to přišlo. Libor to vidí nad pod maskou klauna od komunálu.

0: Tak to bychom měli komunál, zdravíme Libora, pak je tady Pavlík Suza, náš VIP, sálej posluchač rádia, hej, ten to vidí na Severany, tak to tam dáme, no. Ahoj Jeníku, zdravím a děkuji, píše, já taky zdravím a posílám.
1: Rádio Hej, s Jirem Rádio Hej, das Radio, na Tyrlich.

milí posluchači, do tří čtvrtě dneska, za chvíli tady je Péťa Zlámal s rokovýma démantama, tak si taky užijete spoustu muziky. Já bych to viděl na Teslu, teda to je kapela americká Solution.

Kdybyste měli otevřený internet, rádio, hej, naše stránky, tak byste viděli, jak tam umělá demence zobrazuje ty desky, jo, co se hrajou, tak tam je obal tohohle alba, ještě tam visí, než pustím další píseň, tam je obal týhle desky a tam je takový krásná mašinka, strašně složitá na louskání voříčků, taková hydraulická. Je to pěkná deska. Já mám tady Láďu Zislavskýho, ten to vidí na Daniela Landu s holkama a mašinama.

Tak to byly B52, znáte tuhle, znáte tuhle tu píseň, se rozloučíme ještě za chvilku, protože to, no, ještě snad bych jednu vzal, ale doopravdy jenom jednu. Panoptikonoc opeře dáme tak jen tak pro rozptýlení a trochu dobrýho vkusu.

Přátelé, poslední přáníčko dnešního večera. Velká rozšířená jízda, jak to vždycky říkali na pouti. Košická garážová společnost u Tábora dává Hammerfall. To je dobrá volba, tak zdravím kolektiv celý z košické garážové společnosti. Zahrajeme ten Hammerfall, za chvíli tady Hammerfall. Za chvíli tady Péťa Zlámal, co je dneska čtvrtek, že jo, to... Jo, čtvrtek, ano, Péťa Zlámal a Rokový démanty, tak si užijete 2 hodiny muziky pěkný až do půlnoci. Já vám děkuju za poslech, mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn, milí posluchači, důležitý, že jo, to poučka, držte blnu.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
4: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rockové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Dnešním otevírákem bude jedna nově remixovaná a remastrovaná heavy metalová klasika, kterou jsem vybral z aktuálně vydaného remixovaného a remastrovaného LPčka Sad Wings of Destiny, které kapele Judas Priest vyšlo před 50 lety, tedy v roce 1976. Zatím jsem tuhletu staronovou fošnu prolétl jen zběžně a musím říci, že se mi jedna upravovaná část moc nelíbí. A abych nekecal jen tak do větru, nabízím vám remixovanou verzi klasické pecky Victim of Changes. Ta na původní nahrávce začíná velmi pozvolně, jako by zpočátku tichounký zvuk přicházel z velké dálky a postupně se přibližoval a zesiloval, což se mi líbí více než u této nové verze. Ale víte co? Určitě je lepší slyšet ten rozdíl na vlastní uši, než si o tom nechat od někoho vyprávět, takže vám nejprve pro srovnání přehrají kratičký úvod klasické verze, kterou mám ve své vinylové sbírce, a pak celou nově remixovanou skladbu. Ta je samozřejmě pořádně nabušená, všechno v ní dokonale basuje a řeže, což je super. Škoda jen toho upraveného úvodu skladby. Však si to posuďte sami.

Tak tohle to byl úvod staré klasické verze písně Victim of Changes a teď si dáme její novou remixovanou a remasterovanou podobu.

0: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
0: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
3: Bylo 23 hodin.
4: Posloucháte Hej
5: Rádio.
6: Time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.
9: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
10: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na Radio Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Společně s Petrem Zlámalem jste se přehoupli do druhé poloviny rokových démantů věnované především klasickému roku a heavy metalu, takzvané staré školy. Ze stále ještě aktuální nové fošny Curfum Perficiou amerických thrash metalistů Anthrax vám v této 60 minutovce nabídnu hned 3 skladby. Za okamžik to bude 4,5 minutová vypalovačka My Victory, která celé tohle letošní album uzavírá, a v samém závěru tohoto speciálu, a to ve zcela obráceném gardu, přihodím ještě dvojici propojených skladeb. Krátkou instrumentálku Persistence of Memory a na ní navazující druhou těžkotonážní pecku The Long Goodbye. Prostě si prohodíme počátek této desky s jejím úplným závěrem. Ladies and gentlemen, na scénu přichází jedna z kapel takzvané velké thrash metalové čtyřky. Americká pětice Anthrax vám ze svého novinkového alba Curfum Perficiou přehraje tvrdou šupu My Victory, mé vítězství.

Závěr rokových démantů patřil dlouhému loučení, tedy skladbě The Long Goodbye. V té se thrash metaloví veteráni Anthrax zamýšlejí nad plynutím času, kdy se pomalu a neúprosně blíží smrt, a tak určitě není dobré zabíjet ten zbývající čas, který ještě máme, a podléhat každodenní rutině, autentické ve své průměrnosti. A tak rozhodně udělejte něco, co z té rutiny naprosto vybočuje. Času je málo a vaše tělo brzy vychladne. Tak tohle to není zrovna příjemná představa, ale měla by nás motivovat. Snad to mé tělo nebude ještě nějaký ten pátek patřičně tuhé a já vám budu moci nadále servírovat tenhle ten speciál, reprízovaný ve středu a ve čtvrtek. Zachovejte našemu rádiu přízeň a držte vlnu.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
3: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
4: Byla jedna hodina po půlnoci.
5: Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej.
10: Rádio Hej.

Tak to byl Jezu a Nobody's Diary. A začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak Melín od mixpultu a mikrofonu. A kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This Is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to bylo BIL nebo Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic éry 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks to Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety v dnešním vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a tak je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a celá skladba zní. Dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu od 8. Teď už příjemný pse dalšího vysílání, tady jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

Kde Kriste Páne, všecko je zavírované, zavřené a pod rouškama táhne se to pambu s náma. Mě snad jebne. Budím se se slzou v oku, bo jsem na 60 roku, ohrožený druh jak panna, to už děcka není sranda, vy si jezdíte na lyže, já mám dechové potíže. Mě snad jebne. Klaus nenosí respirátor,

0: Bož, nebuďte lidi smutní, z východu se valí Sputnik z Unie a AstraZeneca, to jsem zvědav, co nás čeká v dubnu, maximálně v maji, až nás všecky opíchají, než mě jemne.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.